0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.
1: 4 ráno, nebo víc. Sem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že si pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Vnitra.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda,

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi, nevím.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze správ od spiklenců, z levného obroku.

duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí, dál chybí odpovědi.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

slyšíte, je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

chuťami. Tak jo, tak poďte sem a sedněte si ke mně. Napíjte si. Tak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Než se utopím, loknu si z tebe, cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben, a pak ten požár uhasíš. Opilý motýl kolem kroužíš.

vloknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš. Pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu stále níž. Opilý motýl kolem kroužíš.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicím.

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám uletí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Kam si včera šel tak sám?
3: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedá.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Zatanči, má milá, zatanči pro mé oči, zatanči a vetkni nůž do mých zad. Ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí, ať tvůj šat.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili.